0: 5 hodín 48 minút počúvate Rádio Regina Východ. Rozhlasoví technici alebo kedysi operátori pilier vysielania, aspoň ak ide o samotný rozhlas. O jednom z prvých technikov budeme hovoriť v ďalšej epizóde našej rubriky k storočnici rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Karel Koníček
3: bol prvý z rozhlasových technikov, ako sa v začiatkoch rozhlasového vysielania hovorilo, operátorov. Pracoval v Pražskom radiožurnále, ale dostal poverenie rozbehnúť vysielanie bratislavskej odbočky radiožurnálu. Bolo to roku 1926, keď Pražský radiožurnál ukončil vysielanie zo Všesokolského zletu na Strahove a použitá technika putovala práve do Bratislavy.
4: Po ukončení sletu som dostal rozkaz, abych místo nastoupit vojenské cvičení odjel do Bratislavy, kam sme predtým poslali předělaný vysílač ze Strašnic, pionýrský vysílač našeho rozhlasu, a kam sme teda poslali i technické zařízení, sestávající se ze dvou mikrofonů, všech zesilovačů a potřebných baterií. Po mém příjezdu do Bratislavy jsem byl uveden do vládní budovy, kde mě bylo ukázáno jeviště velkého sálu, vedle jeviště takový malý kumbálek byl. No a tak jsem se rozhodl, že do toho kumbálku dáme zesilovače, uděláme z toho kontrolní místnost a na jevišti, že si zařídíme studio. Jeviště od velkého sálu jsme izolovali dvojitou oponou, aby se nám nevracela ozvěna prázdného sálu. Umístili jsme tam mikrofon, no a už jsme začali zkoušet. Poštovní zpráva, ve které právě byl kolega Pospíšil, nám zřídila spojení ulice na policejní ředitelství, kde byl postaven vysílač o výkonu 500 W.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: O 10 minút bude 10 hodín. Naladené máte rádio Regina Východ. No a v našom predpoludnejšom vysielaní teraz pokračujeme dnešným vydaním lexikónu Slovenského rozhlasového vysielania, ktorom si zaspomíname na jedného z prvých rozhlasových technikov Karla Koníčka.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Karel Koníček
3: bol prvý z rozhlasových technikov, ako sa v začiatkoch rozhlasového vysielania hovorilo, operátorov. Pracoval v pražskom radiožurnále, ale dostal poverenie rozbehnúť vysielanie bratislavskej odbočky radiožurnálu. Bolo to roku 1926, keď pražský radiožurnál ukončil vysielanie zo Všesokolského zletu na Strahove a použitá technika putovala práve do Bratislavy.
4: Po ukončení sletu som dostal rozkaz, abych místo nastoupit vojenské cvičení odjel do Bratislavy, kam sme predtým poslali předělaný vysílač ze Strašnic, pionýrský vysílač našeho rozhlasu, a kam sme teda poslali i technické zařízení, sestávající se ze dvou mikrofonů, všech zesilovačů a potřebných baterií. Po mém příjezdu do Bratislavy jsem byl uveden do vládní budovy, kde mě bylo ukázáno jeviště velkého sálu, vedle jeviště takový malý kumbálek byl. No a tak jsem se rozhodl, že do toho kumbálku dáme zesilovače, uděláme z toho kontrolní místnost a na jevišti, že si zařídíme studio. Jeviště od velkého sálu jsme izolovali dvojitou oponou, aby se nám nevracela ozvěna prázdného sálu. Umístili jsme tam mikrofon, no a už jsme začali zkoušet. Poštovní zpráva, ve které právě byl kolega Pospíšil, nám zřídila spojení ulice na policejní ředitelství, kde byl postaven vysílač o výkonu 500 W.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

Legendárny Sting v rádiu Regina Východ, krátko po pol 12. My vám želáme pohodový piatok, no a už o chvíľu si v éteri zasúťažíme o peknú knihu.

tuhle rundu platím já. My s lodí jménem Bela, co do Šanghaje jela, my roka půl stáli v Liverpoolu, nalitý jak děla.

0: A spomínať na školské roky budú teraz postupne po sebe Pavel Bobek, Miloš Marko a Karel Černoch.
1: Seděl jsem sám a jen jsem tak hloubal, když tom starý přítel zazvoní. Já byl tak rád, že zas ho vidím po všech těch létech mlčení. Mluvili jsme o všech těch kouscích bláznivých a o všech těch velkých

0: V našom archíve sme našli aj ukážku zo živého koncertu z Bratislavskej líry 1976, keď sa Jirka Schellinger jedinýkrát predstavil na lírovom pódiu. Tentoraz to bolo v úvodnom prehliadkovom koncerte, ktorý uvádzali Ľudek Sobota a Miloslav Šimek.
1: Kto bude spívať, tak bude zívať...
2: Spívať,
1: to by bolo nudný, kdyby zíval, jenom to by nebylo dobrý. Spívať Jiří Schellinger.
3: Kolego, to je cizí slovo, to se jinak čte, jinak píše. A? Píše se Schellinger a čte se, no. No.
1: Schellinger.
3: Schellinger, nejsme na tenise, jsme na liře.
1: No, Schellinger, nejsme na tenise, jsme na liře, přátelé.
3: No a co zaspívá?
1: No a Schellinger? Co zaspívá? Schellinger zaspívá píseň Perpetuum Mobile Oil.
3: Cože, kolego, dej to
1: sem. No, Perpetuum Mobile, no to asi bude nějaká písnička o voleji. Ne, kolego, jak u Klaus asi.
3: A to, ne, tam je to perfektně napsáno, ta píseň se přeci jmenuje Perpetuum Mobile.
1: Ne, to oni zapomněli napsat to. A jo, Perpetuum Mobile, aha, tak to je ale konec, přátelé. Tak to jsme vyřízený všichni teda.
3: Proč?
1: No proč, máč on začne zpívat a už nikdy nepřestane.
3: Teď to je nesmysl, kolego, musí nesmysl. Přestat, tady to máš napsáno. Po něm mají zpívat ještě Marta, ten na Elefteriádu, písničku Táto pojď si hrát a Planety skladbu, tyhle ty výmluvy znám.
1: Aha, no tak v tom případě by se to dalo udělat ještě jiným způsobem, že by snad někdo problém s kapelníkem nebo co, protože aby Schellingerovi přestal za 3 minuty hrát, poněvadž Perpetuum Mobile to já znám, to je prevít. To už by tak si kolego, nikdo ani neškrt.
3: Já znám kapelníka, to není prevít, to je výborný člověk, tak to s ním jdem domluvit.
0: No a potom vystúpil v športovej hale v Bratislavských Pasienkoch Jirka Schellinger s pesničkou Perpetuum Mobile.

Ukážka druhá, Vyskoč vstávej k nám se dej. Pesnička z filmu Romance za korunu Karla Svobodu. Helena Vondráčková a Jiří Šelinger.

0: František Ringo Čech bol dlhé roky kapelníkom Jirku Schellingera a výmyselníkom, vtipným človekom, v súčasnosti je aj maliarom a dokonca aj hercom v divadle. Počúvajme, ako sa prvýkrát stretol s Jirkom Schellingerom.
1: Situujú to do minulého století, jo? Tam se převážně všechno odehrálo. Jsou dvě postavy vynikajících kvalit a nezapomenutelný co do projevu. Je to Jiří Schellinger a Jana Kratochvílová. To jsou nenapodobitelné hlasy, které vůbec nesnesou ani srovnání. Jo. Jirka navíc je takovej, my jsme řekli, český Morrison. Skončil špatně jako Morrison. To je osud prostě. Jak se říká Miláčkovi, bohu umírají mladí. Ale Jirka odešel vlastně na vrcholu tvůrčích sil. Je to pro mě, Schellinger vlastně pro mě skončila hudební éra. Já jsem potom už se věnoval literatuře a divadlu. Nenašel jsem za něj náhradu. Hledal jsem, byli výborní zpěváci, prostě Imrich, Jirkaho, prostě, a ne, nikdo nedokázal to. Když si pustíte třeba Léto s tebou, tak tam je tolik srdce v tom zpěvu. To je taková vroucnost v tom hlase, že, a to je právě to nejcennější, že intonovat umí každý druhý, ale zpívat jako Jirka. No, Jiří Schellinger a Pražský výběr byly největší moje hudební zážitky v životě.
0: Když jsme se vrátili ještě na začátek, pamatujete si na ty vaše úplně společné začátky, kdy jste se prvýkrát stretli, kdy jste ho vlastně tak zakomponovávali do těch vašich projektů?
1: No, dal nás dohromady Pavel Chrastina, basový kytarista z Olympiku, protože věděl, já jsem hrál se Sodomou, a Jirka hrál u Faraonů. Oba jsme hráli jako bubblegum a chtěli jsme dělat rockovou muziku. A já se Sodomou to nešlo, Viktor už nechtěl a Faraoni taky se k tomu neměli. Tak Hrastina nás dal dohromady, sešli jsme se v Déčku v Praze, u rockovým klubu, no a hned jsme si padli do oka. Tak jsme si řekli, že budeme dělat spolu, nikdo mě nechtěl, říkali, pane Čech, vás jo, ale vy nemáte zpěváka, my pana Schellingera neznáme, já jsem řekl, no, nebylo to nic platný a Vašek Zahradník, to byl šéf-dirigent orchestru České televize, mi říká, hele, já mám v sobotu ve Varech večer svou estráda, já ti tam toho Schellingera dám. Napsal písničku, kterou já jsem ho textoval, to byl právě ten Švihák lázeňský. Sobota večer v televizi znamená 5 milionů diváků, jo. Jirka tam s tím vystoupil a druhý den už volali telefony, jestli bychom nepřijeli hrát, takže vlastně taková souhra okolností. Nějaký čas jsme ještě dělali takovou směsku, části tvrdší, části, aby si zvykli, prostě komunisti to neviděli rádi, jo. Čili my jsme museli velmi opatrně našlapovat. Tam vznikly takový ty písničky Sim slabým, dělám hů, takový ty na rozhraní. No a pak jsme do toho šlápli. Hráli jsme prostě čistě rockovou muziku. Velmi rychle jsme pochopili, že musíme mít vlastní tvorbu. My jsme sice furt hráli Deep Purple, Black Sabbath, ty tam museli být naši miláčkové, jo. Ale 90% byla muzika, kterou psal Jirka se mnou a to vlastně, to bylo takový vyvrcholení a já si vzpomínám, já jsem krátce po Jirkově smrti, přijela ke mně Jana Kratochvílová a říkala mi, hele, já jdu právě z ministerstva, kde mi řekli, že Schellinger měl štěstí, že umřel, že vlastně Jirka se zachránil tím, že umřel, to je paradoxní.
0: Vy vlastne ste ho, ako sa hovorí, vyzliekli z tých šiat takých oblekových a prezliekli ste do tých rokových, povedzme, riflových bund.
1: My sme pak šli úplne na samotný kraj, pretože vlastne furt sme si dělali legraci. My sme měli, byli zjistit Četký ruský týden, tak tam to všechno je, co sme v tom Rusku vyváděli. My jsme dokonce na mírovou slavnost v Líšni, kde byli všichni komunistický paparáši, koupili jsme si dunajskou klobásu, každý tu největší, a dali jsme si ji do levý nohavice pod vypasovaný džíny. A ona šla až ke kolenům a to je přesně nás, ale byli jsme mladí, proto jsme dělali tohleto.
0: My máme před sebou tento nádherný banner, který odkazuje na ten 5. september, ale je tu Jirka Schellinger, František Ringo Čech, 1979. Vy si pamätáte vlastne na tieto nitrianské stretnutie alebo na ten nitrianský koncert?
1: na Nitru se nedá zapomenout. My jsme říkali s Jirkou, Nitra je naše slovenská pevnost. Tak jako Ostrava, už začala vycházet hvězda katapultu a tlačili se na nás, tak jediní dvě města, kde jsme byli pořád absolutní jedničky, to byla Ostrava a Nitra. Proto vlastně tato LPčko jsme dali fotku s těma nitranskýma fanouškama. A zajímalo by mě, kolik z nich je naživu, kolik se na té fotce našlo. My jsme žili v Československu a byli jsme Čechoslováci. Pro mě Slovensko je vlastně moje vlast. My jsme trávili z 12 měsíců na Slovensku 4 až 5. Já tu slovenský, mám tam spoustu kamarádů, Božidana Turzanová, Adamovič, prostě to byli všechno moji vrstevníci a kamarádi, takže já do Bratislavy jako domů.
0: To znamená, že vy, keď jste přicházeli, povedzme, na Agrokomplex, tak jste tam nebyli, takže přijdete, odohráte, odjdete, ale jste to tam aj žili zároveň.
1: My jsme tam spali někdy i několik dní a teď už to můžu říct, že mi 83, slovenský děvčata jsou nádherný, jedny z nejnádhernějších vůbec. My jsme s Jirkou, já jsem vždycky říkal, jestli Slovákům něco závidím, tak je to Sagan a ten obránce hrál v Liverpoolu. Škrtěl, víte, složitý jméno pro mě, ale velmi oblíbený. A třetí největší byla prostě Lučnica. My, když jsme měli hrát a byla tam Lučnice, tak jsme nespali. Potom jsme 2 dny nespali. Prostě to jsou nádherný ženské. Teď oni, Slováci, mají oproti Čechům krátké sukínky. Takže jsou vidět si nádherný nohy těch děvčat. My máme ty chodové, to mají k patě. Všechno to je dolů, schovaný. Čepice hrozný. Tyhle holky mají ty copy nádherný. Hlejte, ještě teď ve svých 83 letech bych se tam rozjel a zkoušel bych to.
0: Ešte si povedzme o Jirkovi Schellingerovi, že my sme hovorili, že mal také dve polohy. Jednu tú takú uhľadenú, ktorú chcel ten oficiálny režim, a ktorý bol v televízii, a druhú tú rokovú, takú s takýmito všelijakými nápadmi a najavisku, keď ste naozaj, vyslovene to niekedy bolo až provokácia. Aký on bol v skutočnosti? Bol taký rváč, alebo bol taký pokojný človek, introvert?
1: On byl obojí, jo. Jirka byl jako Jekyll a Hyde. Jirka, když byl střízlivý, tak to byl anděl. Všem říkal bratře, každý ho objímal, žvíkal hřebíček, jed obilí, aby byl dobrý člověk. Pak se ožral z kapelu a rozmlátili celý pokoj, vyhodili rozhlas po drátě z okna. Já jsem druhý den vždycky klečel před ředitelem hotelu s peněženkou a platil jsem škody. Čili to byly dva Schellingerové, to nejde netolerovat. Prostě opilce nemůžete zastavit. Co je lepší ho opustit, takže já jsem vždycky, když to začínalo, tak jsem šel si lehnout a ráno jsem šel platit škody.
0: Už jsme se dostali v současnosti k tomuto vzpomínkovému koncertu. Vy ste hovorili, že vy ho tak podporujete vlastne z diaľky, pretože si vlastne aj pripomínate tie chvíľky, ktoré ste zažili v Nitre.
1: To sa nedá zapomenúť. Ten amfiteátr, plný lidí a ta reakce, to všechno, to sú nejkrásnejší okamžiky v živote kumštíře. Když má, ja teď hraju divadlo, tak když je standing ovation, diváci vstanou, tak to je i ta roková scéna vstala celá a žvali ječeli a ty odvážní lezli na jeviště, to je, pořadatelé sráželi zpátky, se Jirkovi nelíbilo, by se s nima objímal, ale to bychom nemohli hrát. No je to, hele, v životě každého člověka jsou určitý okamžiky, na který se nedá zapomenout. Jo. Pro mě je to právě třeba vystoupení, koncert vnitře, nebo setkání Ringo Starrem, to jsou takový milníky, který vám zůstanou, no jak se zpívá, vzpomínky mi zůstanou, zpívá se v jedný český písničce.